Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v této hluboké noci, vlastně v hodině mezi psem a vlkem, vítá vás tady pět, co hraje jazz, to jsem já, Honzo Kulík. Sestry Andersovi vyvalte sudy. S touhle písničkou víme, jak to bylo, kdo ji složil a kdo ji taky zpíval za světový války, je to takový trošku propletený. Dokonce v naší české televizi kdysi dávno o tom běžel film, jak se jeden autobusák vsadil z Londýna, co jezdil s tím patrovým autobusem, jak ono se tomu říkalo, double decker, ano, s nějakým českým muzikantem, kdo je vlastně autorem. Ten autobusák to prohrál, pochopitelně, ale to jenom tak na okraj, já jsem to sem hodil, že jsme si připomněli konec druhé světové války, to dělám vždycky každý jaro. Ale teď už jdeme do narozenin, mám tady dva snímky s dnešním oslavencem

Tak mnozí jistě poznali, byl to Duke Ellington. Konkrétně tohle byla skladba Černá, ještě černější fantazie. Duke Ellington se narodil 29. dubna 1899 a do hudebního nebe odešel 24. května 1974. Já na jeho připomínku tady ještě mám jednu věc a to se jmenuje Připravujeme se na ples. Já nevím, jak vy, ale plesová sezóna už dávno skončila, no ale neškodilo, kdyby jsme si připomněli.

Já to dneska vemu letem světem, protože na příštího psa bych měl připravovat profil jedné významné zpěvačky a dá to asi hodně práce. A navíc ještě pořád ten počítač nešťastný, ale jak jste si všimli, už to rovnáme. Dokonce jsou v podcastu všechny skladby, ještě ten playlist rámcově musím doplnit, ale jako říkám, nával práce hroznej, ale nějak se z toho člověk vyzmítá. Tak co si dneska dáme? V našem starém psu často nesmí chybět, skoro po každý, St. Louis Blues, Chrám i tvrz všech jazzmenů. Já jsem tentokrát vybral starou věc z doby, kdy Louis Armstrong budoval svoji kariéru, ale už měl vlastní orchestr, tak to bylo na dobré cestě. Je to hodně stará nahrávka, ale dobrý.

Earl Garner, Čaj pro dva. Největší hlína to je, když to hrál třeba Spike Jonze, jo, ale dneska dosti Spike a Jonze, kolikrát jsme o něm tady mluvili, dneska si to dáme v takovém noble provedení, to je standard, kultovní věc, Čaj pro dva s Earlem Garnerem.

Říkalo se, že Earl Garner neznal noty. No možný to je, to... Charlie Parker, další muzikant dnešní přehlídce starýho psa, co hraje jazz, to jsem já. Láska na prodej, když máme ten květen na dosah pomalu, tak

Tak tedy lásku jsme úspěšně prodali s Charlie Pikerem. Podíváme se na jednu vokální kapelu, to jsou Singers Unlimited. Tato formace je skutečně velmi dobrá, dokonce taková historka veselá z natáčení. Já tuhle desku s nima vyhrál na nějaký soutěži jako cenu útěchy, protože jsem nedostal žádný diplom, že to bylo v nějaký tvorbě fotograficko-filmový, a nakonec jsem byl velice rád, že jsem žádnou výhru, teda cenu nedostal jako pořadí, protože ta deska za to stála skutečně i za tu cenu útěchy, mám jim dneska rád si poslouchám. Tak tedy dáme si Jaro v Paříži, když je teda to jaro, jak vidíte venku všichni.

Tohle to je z jejího prvního alba. Já jsem ho zoufale nemohl sehnat. Prostě bezvýsledně nedařilo se. Ani v antikvariátech nebylo. A nakonec vyšla o Evice Lomerový kniha a tam to bylo jako CDčko, jako příloha, dokonce i nějaký bonusy. Jo, ještě jednou Evička Lomerová, Georgia, hned potom opět jingle a my si znova připomeneme Duben v Paříži, April in Paris, tentokrát podání Count Basieho a Sama Davise. Abyste viděli, jak to vypadá, když se to hraje potom řízně, co by swing. Jo, ta Georgia tady je.

Tak jaro v Paříži nemusí být marný, já tam to ještě nebyl někdy, no, třeba se tam někdy podívám. Dinah Washington nám napíše svoji knihu Do mraků, poněkud nepohodlný, může naťukat u počítače třeba, jde to hned a je to rychlý, ale třeba je dáma romantička, tak proč by ne? Milí posluchači, koukám se na hodiny, jak se říká, v nejlepší přestat, i když pojem nejlepší u mě dost diskutabilní, no ale dobře, takže v nejlepším přestat. Já vám děkuju za poslech a při příštím starém psu, co hraje jazz, to jsem já, při dobrých jazzových melodiích naslyšenou.

Poslouchali jste 233. vydání pořadu Starý pes hraje jazz.

0: Konečně si na koncertu trsnu. Už se fakt moc těším na Duran Duran. Takže ještě jednou, pro ty z vás, kteří ještě nemají lístky a váhají, 24. června v O2 aréně Duran Duran. Tak máme 7 hodin 30 minut. Půl hodinka utekla strašně rychle. No a já teď mám na telefonu Teresku. Teresko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Romane, moc ráda tě slyším a jsem rád, že jsi zpátky na rádiu.
0: Já jsem taky strašně rád. Jak se máš?
1: Hele, já se mám skvěle, děti se tak nějak sami vypravujou do školy, manžel udělal snídaní cvačinu, takže já se mám skvěle, kočku mám tady na klíně, paráda.
0: No, tak to mám radost. Já to jenom řeknu, aby to bylo fér, my jsme se poznali ano. V nemocnici v Berouně.
1: Ano.
0: Tak se tě chci zeptat, jak se máš?
1: No, mám se skvěle a zrovna jsem myslela na to, protože mám zase v okolí pár lidí, kteří by potřebovali pomoc. Aha. Jak je tohleto místo úžasný, myslím si, že můžeme udělat reklamu tady na ten prostor, když máte někdo nějaký démony, s kterýma bojujete, tak si nechte si pomoct, protože je to důležitý a má to cenu bojovat.
0: To jo, to máš pravdu, je to důležitý. Je to důležitý, viď?
1: Je to přesně tak, je to důležitý.

0: No ale nějak si vynechala, nějak si zamlkla.
1: Já jsem se zamyslela, protože vlastně tu písničku, kterou jsem tě poprosila, aby si zahrál, tak přesně se jmenuje Demons od Imagine Dragons. Mm-hmm. A je to tak, že prostě každý máme nějaký démony, s kterýma je potřeba bojovat. A já bych ji chtěla věnovat všem našim kamarádům a známým z Berouna. A samozřejmě nejenom jim, všem, který tady ta písnička nějakým stylem je blízká třeba.
0: No jasně, to je důležitý.
1: Jo.
0: No tak jo, tak...
1: Tak skvělý.
0: Já jsem rád, že jsme se slyšeli.
1: No já taky, já se těším, že se někdy uvidíme. Ideálně zatím teda mimo brány Berouna, ale člověk nikdy neví, že jo?
0: Hele, určitě se uvidíme mimo brány Berouna, to je jasný. To naplánujem.
1: Určitě.
0: Jo?
1: Tak jo, tak hele, já ti přeju, ať ti ten dnešní den ještě vyjde v rádiu zase a ať vychází každý další.
0: No určitě, to tak bude.
1: Takže mám radost,
0: Ty jsi chtěla Imagine Dragons, viď?
1: Přesně tak.
0: Demons.
1: Je to tak.
0: No tak jo, tak ti je dávám.
1: Tak já moc děkuju. Musím říct, že mi ještě nikdo nikdy na přání v rádiu nezahrál.
0: Fakt jo. To u nás na Koloru je to úplně normální. Stejně tak no, je tak to skvělý. Normální i na rádiu Hej.
1: No tak jo, tak to je dobrý vědět.
0: Tak jo, Teresko, rád jsem tě slyšel.
1: Tak jo, měj se krásně, Romane.
0: Měj se krásně.
1: A hezký den.
0: Tak jo, tady máš Imagine Dragons.
1: Díky, čau.
0: Ahojky, čau.

Wham, Young Guns, Go For It. George Michael, Andrew Ridgely, Pepsi a Shirley. Toto byla muzika mýho mládí. A na to jsem si v sobotu drsnul v Lucernem Music Baru. Kuba Meridy mi to zahrál. Na to jsme měli tančit. Stejně jako Wham. A podařilo se nám vždycky na to zbalit nejvíc holek. No, zbalit. Spíš překvapit. Tak jo, kamarádi. Posloucháte Color Music Radio. Vysílávám Romeo po delším čase, ale strašně rád, že může zase vysílat. Už se nám blíží mistrovství světa v hokeji. Začínáme 15. září, teda září, jsem trošku mimo. Už mi letos bude 60. Začínáme 15. května a strašně se těším a nejvíc na Roberta Zárubu, protože to je náš nejlepší komentátor. A tady jsou The Funk Junkies, What is Funk? Jo, jo, jo, to je taky pěkná pecka. To se hraje na dobrých dýzách. Wow. Ještě si musím zvyknout na tu techniku.

The more you live, the more you love. Flock of Seagulls. Hej, Noracku. Další moje oblíbená parta. A teď přijde frajer, který se jmenuje Nick Kershaw. A letos na jaře byl v Ústí nad Labem na plese podnikatelů. Tak si dáme jeho asi největší hit. I když těžko říct, protože měl i Wouldn't It Be Good, ale The Riddle, to je rádiovej hit. Tak hezký ráno.

Baker Show, The Riddle. Tak, tady jsou Flashback, Imagination. Máme 7 hodin, 51 minut, posloucháte Color Music Radio a za chviličku přijde i jedna věc od těžkýho pokondra. Protože ty, co mají těžkosti, by si měli pokondry pouštět. Ráme si Felici, to si přejete. A to mě udělalo radost. Flashback.

Ostrý obraz a dobrý zvuk z písňového festivalu v italských klimatických lázních San Remo přeje Miloš Skalka. A právě v tuto chvíli přichází na pódium divadla Ariston.

0: To byla famózní a skvělá show. Teď už si můžete dát drink nebo kávu, nebo si můžete odskočit na toaletu, hezký zbytek večera a bylo nám ctí.
1: Bylo mi velikou ctí. Opravdu rádio miluju. Je to moje srdcovka. Stejně jako tady Vláďa Kosma. Krásná muzika z filmu Zvíře s Jean-Paul Belmondem. No tak jo, tak za chviličku nastupuje DJ Friky, můj oblíbený DJ. A vy si užijte krásný pondělí. Tenhle týden má i trošku pršet, ale včera bylo 29. Už nám začíná skoro léto. Dřív než v červnu. Tak jo, kamarádi a kamarádky, mějte se fajn. Jsem rád, že posloucháte Color Music Radio a že Romeo je zpátky. Tyjo, na tohle to si musím trsnout. To miluju. Když vidím Belmonda, jak na to tančil. Ježišmarja.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn. Čau.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

Příjemný. Dobrý ráno, při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 13 minut po 8 hodině. Dneska je, přátelé, podle internetu, a to musím tady ještě celý zprodukovat, páč jsem dneska tedy nezačal úplně standardně, ale teď už jsme v tom normálním rozpoložení pořadu Frikolora a já vám můžu říct, že je 4. května, ano přátelé, a máme pondělí. Květoslavy nám dnes, nebo Květoslavové nám dnes slaví její jmeniny a podle meteorologů by dnes počasí taktéž stejně jako předchozí dny být mělo. A podíváme se tedy, co nám meteorologové slibují, tak aby to proběhlo tak, jak jste zvyklí. A věděli se třeba do čeho oblíct právě teď v tuhle chvíli, protože možná vyrážíte za prací nebo na prochajdu, tak vězte, že meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí, potkat totiž můžeme jasno, polojasno, taky zataženo a nebo déšť. Záleží, kdy se budete pohybovat. Teploty by stále měly být relativně vysoko, protože ty ranní 11 až 13 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech 21 až 26 stupňů. K večeru se ochladí na 15 až 20 a přes noc potom teploty kolem 12 až 15 stupňů. To je pozitivní, ale my víme, že se nám ochladí. Teď v týdnu by teploty měly opět klesnout a taky by nám mělo trošku víc se zakabonit a pršet. Tak uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne, protože jediná jistota s počasím je, že bude. Co se týče těch ostatních věcí v rámci dnešní Frikolory, budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval a Šakabu a samozřejmě Být nad společně s Metodmanem, navážeme na ně Cypress Hill, no a v tomhle rytmu se ponese první část pořadu Frikolora. V té druhé, jelikož je dneska pondělí, se podíváme na novinky ze světa baselineu a UK garáže. Aktuální věci z posledních 7 dní, taková je pravidelná nálož nový muziky v pondělí, ale i v úterý, ve středu, čtvrtek, v pátek, prostě každý den mezi 9 a 10. No aby toho nebylo málo, tak před 9. a 10. se taky mrknem na rubriku Frikolora Infos. Informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, rutina už je rozjetá. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Outcast, ano přátelé, my pokračujeme v krasojízdě 34 minut po 8 hodině, čekají nás Chris Cross a takhle my to tady po ránu děláme věci, které už vyšly před pár lety, některý už mají fousatý děti. No a my si to furt hrajeme v éteru Color Music Radio. Tohle je pořad Free Color a samozřejmě za půl hoďky se to všechno změní, krom informací z internetu, který se pro vás snažím teď vysosat, tak abyste dostali to, co nepotřebujete, nechcete a neměli vědět, tak v druhé části se podíváme na opačný spektrum muziky a to nejen tedy stylově, ale taky tím datumem vydání, protože to budou aktuální novinky z posledního týdne v rámci Baselineu a UK Garáže. Takhle my to tady pravidelně vedem a já doufám, že se bavíte aspoň z poloviny tak jako já tady ve studiu. Dobrý ráno vám všem na Koloru, přeje DJ Freaky.

Pořad Frikolora, časomíra tady ve studiu ukázala 55 minut po 8 hodině. To znamená jediný, na řadu přichází rubrika Frikolora Infosano, přátelé, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Než se ale k ním dostaneme, pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni. A to, že je pondělí 4. května, svátek nám slaví Květoslavové, a stejně jako vždycky dnes mám pro vás uklidňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také déšť. Ten by měl přijít tedy převážně v odpoledních či podvečerních hodinách. Teploty ale budou stále, dá se říct, relativně vysoko. Ty raní by se měly v tuhle chvíli ještě pohybovat mezi 12 až 14 stupni nad nulou. V odpoledních maximech 22 až 26 stupňů, k večeru se ochladí na 14 až 20 a přes noc potom teploty kolem 11 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. No a jako první je tady věci, které generace Z v práci nenávidí, zatímco boomři je po nich vyžadují. Ano, přátelé, generace Z přináší do pracovního prostředí nové přístupy. Od důrazu na rovnováhu mezi prací a osobním životem až po vyšší očekávání pohodlí, flexibility a smysluplnosti práce. Nejedná se přitom o rozmazlenost či neschopnost se přizpůsobit, jak to hodnotí mnozí zástupci generace Baby Movers. Generace Z neusiluje jen o pohodlí pro sebe. Často se snaží nastavit zdravější a udržitelnější pracovní podmínky pro všechny. No a generace Z si je vědomá a hlídá hranice mezi pracovním a osobním časem a odmítá pracovat mimo pracovní dobu. Podle lékařů je to zdravý přístup. Generace Z je mnohem transparentnější z pohledu odměňování. Nebojí se říci o více peněz. No a firmy na loajalitu často pohlíží tak, že je zaměstnanec ochoten jít nad rámec povinností, aniž by za to automaticky získával tedy odpovídající jistoty. No a odpovídání na mail mimo pracovní dobu. Podívejme se na věci, které generace Z na současné firemní kultuře nejvíce vadí. Také práce během obědu a přestávek, práce o víkendu a výčitky svědomí za to, že si berete volno. Také dress code, tajemství ohledně odměňování a vynucená rodinná dynamika. Také nucení k osobnímu setkání, které lze vyřešit na dálku, a očekávání jednostranné loajality. No a my pokračujeme další informací. Ženský orgasmus není náročná disciplína, jak na ní prý popisuje studie. Je jednou z nejpřesněji změřitelností nerovností moderního intimního života. Ano, přátelé, a jednou z těch, které jsou nejvíce nepochopené. Přispět k porozumění jevu nazývaného orgasmu gap, tedy orgasmická propast, přispěla aktuální studie. Je důsledná, vycházela z průzkumu, který obsáhl na 2000 mužů a žen a analýzy recenzovaných studií. Výzkum The Orgasm Gap tedy zdůrazňuje, že je v orgasmické propasti realitou. Není to jen pocit ani košlatá anekdota. Dovedli ji změřit, má velikost 30%, zatímco heterosexuální muži se totiž chlubí orgasmickou mírou 95%. Heterosexuální ženy vykazují jen číslo 65%. Tím však sdělení studie nekončí. Nerovnost v dosahování vyvrcholení, tedy v sexuálním potěšení, není nevyhnutelná, dá se vymazat, když se vyzbrojíme dobrou znalostí reality a zbavíme se předsudků. Studie proto nabízí fakta a boří několik mýtů. Čísla závisí na kontextu. Anatomie, vyplatí se jí znát a sami ženy dovedou to, co někteří muži asi ne. A jak zasypat propast? Návod. Nakonec práce načrtává i obrysy přístupu, který by propast nerovnosti mezi mužským a ženským orgazmem mohl zasypat. Vyplatí se znalost anatomie, objevovat sexuální potěšení, komunikovat s partnerem a ženské sexuální potěšení normalizovat, zbavit ho statusu bonusu, něčeho navíc a brát ho za základ spokojeného sexu.
No a poslední informace dnešního rána, nejlepší nealko koktejl světa se jmenuje Hnízdo. Namíchal ho Čech z Budějovic, samozřejmě ne Igor, ale v Karlových Varech, tedy ještě před filmovým festivalem, v sobotu soutěžilo 20 barmanů z celého světa na 26. ročníku mezinárodní soutěže Matoni Grand Drink, která je zároveň 13. oficiálním mistrovstvím světa v míchání nealkoholických koktejlů pod záštitou Světové barmanské asociace IBA. Ano, přátelé, ze všech soutěžících nakonec porota vybrala jako vítěze Jana Lukase z Českých Budějovic. Za celou historii mezinárodního šampionátu je to po čtvrté, co zvítězil Čech, řekl Jiří Bubla ze společnosti Matoni. O titul usiloval i tedy barmani například z Kuby, Portorika či Uruguaye. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Pojďme se ale podívat ještě na ten recept. Recept na koktejl The Nest od Jana Lukase. Dáte si perlivou vodu 10 centilitrů aloe vera, 3 centilitry paragon cordial, 2 centilitry řapíkatý celer, 15 gramů a sosa aroma zelené jablko. A je to. Teď už ale parťáci. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu nepomáhá nikdo jiný než firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak, máme za sebou první část, já už tady pravou rukou šátrám v novinkách z UK garáže a baselineu, takový ty pomalejší záležitosti, ale zásadně tedy nový z posledního týdne, na to už jste zvyklí. Já se těším, jak se po reklamním bloku opět rozezní další novinka dnešního dne, potažmo první novinka dnešního dne, ale další novinka pořadu Frikolora. No a teď už reklama, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.

MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
1: Čau.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Tohle je další novinka Matt Gillespie a jeho I Like To Use. Za chvíli nás čeká dvojice, která tady je dobře známá, a to DeMarcus a Lewis.

Mám dvě zdravice, jedna letí do Horního Slavkova, tátovi ten zdraví nejen mě, ale samozřejmě i vás posluchače, tak to dělá pravidelně. No a druhý pozdrav letí Tomášovi z Mad Finger Games do Brniska, jak píše, prej to slušně, tedy hraje Baseline UK Garage, tak jak jste zvyklí, a novinky z posledního týdne v pondělí mezi 9 a 10 hodinou tady u nás na Koloru. Jedeme dál!

28 minut po 9. hodině. Posloucháš Color Music Radio, další novinka Talks a Prince Iverson, tak Prince Iverson tady s touhletou věcí, za chvíli Babs Presents a Sound for the City, další novinka. Já jsem trochu opomněl tedy udělat soutěž dneska, přátelé, já jsem to měl udělat v pátek, myslím, nebo možná už ve středu. Ono to letí ten čas, ale vy samozřejmě víte, že když já zapomenu s Madfingrama soutěžit, tak se stejně k vám ta lahvinka dostane. Snad to zvládnem třeba ve středu nebo v pátek, tak vždycky ji předáme, přátelé. Vždycky jedna věc, že já nepiju tvrdý, takže tyhle ty super lahvinky by tady byly takhle na výstavce. Druhá věc je, že jsou pro vás a my vám je samozřejmě rádi rozdáme. Takže následující středu nebo pátek si tady dáme soutěž s Madfingrama. Za chvíli novinky ze světa herního světa těchhle parťáků. No ale co je nejdůležitější, je muzika a tu vám servírujeme tady na Koloru teď mezi 9. a 10. aktuálně nejnovější, co vůbec lze z posledních 7 dnů, tedy novinky ze světa Baselineu a UK garáže. To je unikátní rádiový vysílání pořad Free Color a pod taktovkou mojí maličkosti DJ Freakyho. Je 30 minut po 9. a mám pro vás ještě pár super věcí, takže nekončíme, pokračujeme dál. Dobrý ráno vám všem.

Parádní věc, Babs Present, Sounds for the City, Unique, Rhythm, Garage Mix, přátelé, au, Babs Present ještě zůstanem. Tohle EP vyšlo tedy před pár dněma, konkrétně před třema, před čtyřma dněma, a je tam ještě věc názvem Moving On a my si ji dáme, pač tohle by nám nemělo uniknout. Speciální set plnej baseline UK garáže každý všední pondělí, jaký jiný než všední pondělí. Všední den, na to v pondělí mezi 9 a 10 u nás na Koloru. V živém DJském mixu jsem tam nějaký to raní škrábání, občas nějaký kopanec, mezi tím Free Color Infos, to už znáte.

to krásný život, ne, že ne, pokud nám takováhle muzika tedy provází den třeba do práce, hned se to líp snáší, ne, že ne. A já zdravím další posluchače, ty pravidelný, a jeden z nich je dokonce kolega Martin Svátek, už za chvíli vás čeká Holiday Edition, no a taky zdravím DJ Gosta, a.k.a. Mistra Grunzu, ten prej posílá balík do Slavkova, tak já doufám, že ne do vězení a ne to, co si nosí pod břichem. Ne, vypadá to jako tričko a pravděpodobně to bude do nějakých z činžáků či slavkovských paneláků.

Já jsem věděl, že Moving Onem neuděláme chybu. Unique Rhythm Soulful Mix, Babs Presents. A další novinka tohoto týdne v rámci pondělní pohodindy.

Nejdivnější pořad českým éteru je rozhodně Frikolor a minimálně mezi tou 9. a 10. vymykáme se tedy úplně těm naprostým standardům, ať už jsou to testování muziky nebo hraní prostě nějakých ověřených hitů. Tohle jedem Total Freestyle a aktuální novinky z posledního týdne. Tohle je Moving On a Babes Presents a Unique Rhythm Soulful Remix a teď už Not Usual a Over You.

No a pojďme na ty novinky ze světa Madfinger Games, tak ať to máme pořádek i dnes v pondělí. Je tady pár slov z herního studia Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Nejnovější aktualizace Grain Zone Warfare dosáhla velkého úspěchu z mnoha důvodů. Nejčastěji je citovaná zásluha, přátelé, a teď si to tady musím teda trošku poměnit, páč se mi to skočilo, kam jsem nechtěl. Nejnovější aktualizace Grain Zone Warfare dosáhla velkého úspěchu z mnoha důvodů. Nejčastěji tedy citovaná zásluha se týká obrovské práce na herní mapě. Ostrov Lamang prošel masivními změnami, svět je nyní plnější a interaktivnější. Lokace jsou plné detailů a rozmanitých prvků, které odhalují temnou tradici ostrova. Terén a vegetace byly upraveny tak, aby se hráč lépe orientoval a měl větší přehled. Kromě nově přidaných bažin a bambusových lesů se na mapě začaly objevovat i místa, která si většina hráčů ani nevšimne. Třeba takový nenápadný krabí oltář, který nedávno náhodou objevil hráč, který se hned pochlubil na sítích. Dramaticky tím zvýšil motivaci hráčů tuto lokaci také objevit. Dnes už je tohle místo velmi známé a oblíbené. Tohle je přímý důkaz toho, jak jsou různé detaily ve videohrách důležité pro jejich celkový úspěch. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, čekněte web madfingergames.com/caves se seznamem otevřených pozic a dejte o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a tedy moderní hry. Ano, přátelé, to jsou Madfinger Games a jejich Grain Zone Warfare. Mně nedávno tedy jeden kámoš říkal, že se strašně těší, až to bude na konzoli.

9 a 40 minut po 9. hodině mám pro vás ještě jednu věc. Po Over You a Not Usual přijde Boone a jeho People. No a tím se rozloučíme s dnešní Freakolorou minimálně s tou hudební částí.

0: Časomíra tady ve studiu ukázala 55 minut po 9. hodině, znamená to jediný, je potřeba se podívat na dnešní den tak, abyste i vy, co jste naladili později, věděli, do čeho jste se zbudili, a to je pondělí 4. května. A Květoslavové nám slaví jmeniny a taky vás ujistím o tom, že se nemusíte bát, protože i dnes počasí bude. Ranní teploty, ty se pohybovaly kolem 12 až 14 stupňů, to už bude asi minulostí, protože maxima dnes dosáhnou 22 až 26 stupňů, k večeru se ochladí na 15 až 20 a přes noc 12 až 15. Ale můžeme očekávat jasno, polojasno, zataženo k večeru, dokonce déšť. Ano, přátelé, takhle by to mělo vypadat s počasím. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Věci, které generace Z v práci nenávidí, zatímco boomři je po nich vyžadují. Ano, přátelé, generace Z přináší do pracovního prostředí nové přístupy. Od důrazu na rovnováhu mezi prací a osobním životem až po vyšší očekávání pohodlí, flexibility a smysluplnosti práce. Nejedná se přitom o rozmazlenost či neschopnost se přizpůsobit. Jak to hodnotí mnozí zástupci generace baby boomers? Generace Z neusiluje jen o pohodlí pro sebe, často se snaží nastavit zdraví a udržitelnější pracovní podmínky pro všechny. Generace Z si je vědomá a hlídá hranice mezi pracovním a osobním časem a odmítat pracovat mimo pracovní dobu. Podle lékařů to je zdravý přístup. Generace Z je mnohem transparentnější z pohledu odměňování, nebojí se říci si o více peněz. A firmy na loajalitu často pohlíží tak, že se zaměstnance tedy ochoten jít nad rámec povinnosti, aniž by za to automaticky získával odpovídající jistoty. No a odpovídání, tedy podívejme se na věci, které generace Z na současné firemní kultuře nejvíce vadí. Odpovídání na e-maily mimo pracovní dobu, práce během obědu a přestávek, práce o víkendu, výčitky svědomí za to, že si berete volno, dress code, také tajemství ohledně odměňování, vynucená rodinná dynamika a nucení k osobnímu setkání, které lze vyřešit na dálku, také očekávání jednostranné loajality. No a my jdeme dál, tentokrát se podíváme trošku na sex, ano přátelé, konkrétně na ženský organismus, tedy ten oproti tomu mužskému prý je trošku v nevýhodě, ale není to prý žádná náročná disciplína. No a jak na to popisuje studie? Je jednou z nejpřesněji změřitelností nerovností moderního intimního života a jednou z těch, které jsou nejvíce nepochopené. Přispět k porozumění jevu nazývaného orgasm gap, tedy orgasmická propast, přispěla aktuální studie, je důsledná, vycházela z průzkumu, který obsáhl na 2000 mužů a žen, a analýza recenzovaných studií, tedy výzkum The Orgasm Gap, zdůrazňuje, že je v orgasmické propasti realitou, není to jen pocit ani košlatá anekdota. Dovedli ji změřit, má velikost 30%, zatímco heterosexuální muži se totiž chlubí orgasmickou mírou 95%, heterosexuální ženy vykazují jen číslo 60%. No a čísla jsou závislá na kontextu a na tom je se vyplatí. Ano, přátelé, tady totiž píšou, jak zasypat propast. Návod na konec práce načrtává i obrysy přístupu, který by propast nerovností mezi mužským a ženským orgazmem mohl zasypat. Vyplatí se znalost anatomie, objevovat sexuální potěšení, komunikovat s partnerem a ženské sexuální potěšení normalizovat, zbavit ho statusu bonusu a něčeho navíc a brát ho za základ spokojeného sexu. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká koktejlu. Nejlepší nealkokoktejl světa se jmenuje Hnízdo, namíchal ho Čech z Budějovic. V Karlových Varech totiž v sobotu tedy soutěžilo 20 barmanů z celého světa. Na 26. ročníku mezinárodní soutěže, tedy Grand Drink, ano, která je zároveň 13. oficiálním mistrovstvím světa v míchání nealkoholických koktejlů pod záštitou Světové barmanské asociace IBA. No a ze všech soutěžících nakonec porota vybrala jako vítěze Jana Lukase z Českých Budějovic. Za celou historii mezinárodního šampionátu je to po čtvrté, co zvítězil Čech, řekl Jiří Bubla za společnost, která to pořádala. Titul usilovali i barmani z Kuby, Portorika či Uruguaye. Tak to byly informace ohledně barmanů, taky jsme si řekli něco ohledně orgazmu, anebo v neposlední řadě o tom, jaký jsou rozdíly v pracovním prostředí mezi námi boomery a generací Z. Teď se pojďme podívat tedy na to, jak to vypadá s parťákama. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Přátelé, 10 hodin, my jedeme na čas, teď už je jenom potřeba vytočit Martina Svátka a zeptat se ho tedy, jak to je s dnešním vysíláním, protože, přátelé, samozřejmě Martin už je na drátě, dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím, čus.
0: Tak co, jak se máš?
1: Já se mám dobře, ale ty jsi měl nějak jako smutně, když jsem přišel domů, tak jsem tě poslouchal, říkal, co mu je, co se stalo, jestli jsi měl včera nějaký hraní nebo nějaký hel.
0: Dneska jsou všichni podnikatelé smutní, to nevíš?
1: Nevím, já nejsem podnikatel.
0: No, dneska je poslední den podání daňového přiznání, nemůže být nikdo veselý. Ale jo, může, to si dám srandu.
1: Jo, co bylo to, no?
0: Jsem rád, co si vyslechneme jako první věc dnešního Holiday Edition.
1: Na začátek dneska bude takový popovější J Balvin, to je takový, já nevím, jestli ho znáš.
0: Jo, znám, ale teď nevím, co si od něj pustíme.
1: Tohle je Jump, to je cover. Mm-hmm. A je to, koukáš si někde na fotbal?
0: Spíš ne, no.
1: Já taky právě ne, já se to nevyznám, takže je to nějaký FIFA, nějaký velká hymna pro FIFA 2026, já nevím, co je FIFA, to je nějaký, jestli hrajou ligu, nebo jestli to je normálně, jako,
0: ne. Já vím, že FIFA je počítačová hra, ale asi to bude i reálný fotbal, ale taky, bohužel. Tady se o fotbalu moc nedozvíte, přátelé, za to se ale dozvíte hromadu informací. Vysílání, jo. Počkej.

Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
5: Funky a soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: Jump, jasná věc. Moji milí, krásně po desátý, kolik?
1: 8. 8 minut po desátý.
0: Tohle cover jasně Van Halen, Origosh. Jde na úvod J Balvin, taky Travis Barker, taky zpěvačka Amber Mark. No a ještě Steve Vai. Možná je to Steve Vai, ale asi si dejme tomu. Prostě docela dobrá věc, dobrý cover, povedl se. No a ta následující věc. Tu já hraju hodně často, ale říkal jsem si, ono se teď dost hodí.

0: your husband is coming.
1: Tak když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, jestli, nebo jak to bude znít živě, jak ta holka to dá živě. To je hrozná smršť slov, vokálů, ale dalo to skvěle, já když jsem se vám nabízel i živák. A taky jsem vám samozřejmě nabídnul i blížší pohled na její nový album, tak to byla Ray. Where is my husband? No tohle je další zpěvačka, jmenuje se Maren Morris. A taky DJ, který si říká Z, keď sám do zpívání.

producent, tohle je Zed a taky zpěvačka Marianne Morris, to je countryová zpěvačka, která se Zedem udělala několik věcí, no tak tohle je věc Make You Say. Tohle už je Meghan Trainor, její nová deska.

tak mě vždycky potěší, když je v pecce, v současné pecce Sago. Tohle je Meghan Trainor, nová deska Toy With Me. Já mám nejradši od ní tu její debutovou desku. A z té debutové desky samozřejmě, tohle to je jenom tak na ukázku její velký hit, samozřejmě se kterým prorazila tato zpěvačka.

No tak jasně, tady je známý ten jasný cover, který se tady hodně proslavil, ale my si nezahrajeme tuhle věc, zahraju vám další ukázku z tohohle novýho alba, který tak jako není špatný, ale já jsem si vybral pár věcí, no, takže rozhodně to je úspěch u současných alb, takže rozhodně to album není úplně tak blbý. Pusme si další ukázku, ta se jmenuje Pink Cadillac. Ta už se tady rozjíždí a to je další tedy ukázka od Meghan Trainor.

má za sebou skvělou produkci. Já nevím, jestli si ještě pořád dělá LA Reid, který kdysi dělal i s Babyfacem. Každopádně měl bych se na to podívat, jestli třeba i tuhle desku produkoval i LA Reid. Já bych řekl, že jo, že Megan zní tak nějak pořád stejně, ale je to dobrý. Mně se z tohle alba nejvíc líbí, z toho novýho i alba nejvíc se mi líbí věc Angels.

na do čtvrtice všeho dobrýho, tak poslední věc z tohohle alba, kterou vám zahraju, je vlastně takový bonus na Deluxe Edition tohohle alba Toy With Me. Tohle je poslední věc od Megan. Posloucháte Holiday Edition.

No, moji milí, vůbec nevím, proč mě tohle věc tak baví. Strašně mě to baví. Je to umělý. Nevěřím moc tomu, že by Chunelli to dokázal zaspívat živě. Ale budeme tomu aspoň trošku věřit. No, každopádně, tato věc Girl I Need mě rozbíjí jako s velkým, ve velkým stylu, prostě to je velká paráda, i když je to teda takhle umělý a ten zvuk je úplně totálně podělaný. Já jsem si to tady ještě musel trošku jako upravit, protože tam vlastně v té původní nahrávce jsou neskuteční basy, ještě je tam hodně vejšek a ještě vlastně v těch vokálech to tak jako divně praská, nevím, jako, nevím, co tím chtěli jako dokázat, nebo co tím chtěli říct. Každopádně většina těch jeho věcí takhle nějak jako podobně divně zní. Každopádně tato věc What I Need, Girl I Need, to je super. No a dneska není to moc často, že bych v Holiday Edition hrál country muziku, to se nechávám až na sobotu, ale dneska

Tohle je countryová zpěvačka, která se jmenuje Lauren Alaina. Ona uspěla docela dlouho, měla nějakou pauzu, teď se vrátila docela v takovým velkým stylu. Má úspěchy v amerických country rádích. Ne s touhle věcí, ale s jinou. Tohle je její nová ukázka, Raining Whiskey. No ale proč se dneska pozastavu nad country, nebo u country muziky, chci vám rozhodně zahrát tuhle věc. Vokály naspíval Michael McDonald, to je skvělý. To jsem vůbec nečekal. No a jinak je s ním Australan Keith

Konečně se objevila nějaká country girl, která to všechno roztrhala na cucky. A má velký úspěchy s tímhletím svým albem, který se jmenuje Dandelion, jinak tohle je Ella Langley. We Know Us. No a moji milí, já takovou věc, takovou pro mě úplně jako hodně velkou. Já doufám, že to Marcelovi vadit nebude, že, když ho teďka pozdravím. My jsme se neviděli, já nevím, třeba 25 let možná, já nevím, fakt nevím, ale každopádně my jsme spolu studovali, my jsme spolu chodili do školy, dělali jsme masáže, takže tyhle ty věci jsme mi vystudovali a já ho moc zdravím, protože pro mě je to velká věc, my jsme se teďka, jsme na sebe našli kontakt, tak jsme dali řeč. No je to paráda, já jsem z toho pořád docela tak jako překvapený a právě proto jsem dneska jako zahrál trošku víc té country muziky, protože se chci dostat k jedné pece Marcel, kterou bych ti chtěl pustit. Já vím to anglicky, všechno v tomhle pořadu je většinou anglicky. Já si pamatuju, že si neměl moc rád vlastně tu muziku, která byla jako nebyla česká teda. Tak já jsem přemýšlel, co bych ti tak jako pustil, jo. Tak mě napadla, včera jsem poslouchal jeden takový žebříček a narazil jsem tam na čtyři countryový matadory, který nahrál jeden takový tradiční country song zvukem teda jako tradiční. No tak tady je Hardy, Eric Church, taky Morgan Wallen a ten čtvrtý je Tim McGraw. Ale možná by tě to mohlo bavit. Když ne, tak ne. Mě to baví moc. A v Holiday Edition rozhodně premiéra tato věc, která se jmenuje MacArthur.

Tak tohle jsou Hardy, Eric Church, Tim McGraw, Morgan Wallen. Moji milí, v sobotu, vždycky v sobotu v 10, anebo v neděli ve 20, to v repríze, to je ACX, American Country Express. No, tak teď v sobotu proběhla jedna z repríz, to je mi moc líto, ale tuhle sobotu už samozřejmě živý vysílání, já myslím, že to bude všechno v pohodě. No a tedy, jak už jsem říkal, v sobotu v 10, v neděli ve 20 na Color Music Radio, to je ACX, American Country Express. No a jdeme dál. Mr. Know-it-all, tohle je Teddy Swims. Posloucháte Holiday.

0: máte.
1: No je to skvělý, že Snoop Dogg si pořád drží ten svůj vibe, svojí flow, jede si to svoje a pořád to má ohlasy. No jeho nová deska se jmenuje Ten Till Midnight, skvělá, skvělý album. Na to, jak nový hiphopový desky nemám moc rád, tak tohle se hodně, hodně moc povedlo. Tak na featu samozřejmě Swizzy, tedy Swizz Beatz. Tato ukázka, která se jmenuje Step. Když tam není napsaná, tak ji tam slyším, je tam taky Jane Hancock. To vlastně provází svým hlasem v vokálech skoro celý album. Ať už Neo, Up, Out and Gone. No to už rozhodně bude první hodina, takhle to s ní bude. Ještě asi tak tři věci.

za stolem se úplně nepodíval, kolik je hodin a ne teda ani dvě, ani tři věci, ale už poslední věc v týhletý, tedy první vysílací hodině Holiday. To byl Neo, Up, Out and Gone. Tak poslední věc, kterou tady pro vás mám, to je jeden takový love song. Jsem ho dlouho nehrál. Bruno, jeho poslední deska, The Romantic. Skvělá palba, která se jmenuje Risk It All. Pak už pozvánkovej break a další muzika po 11. hodině. To je Bruno Mars.

0: Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show.
4: The Ride by Chuck Diesel.
3: Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek, četwertek, četwertek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio.
5: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
6: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.

0: ovládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang.
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story. Stroj času, který vás přenese do...

0: pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
1: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Where are my girls at? Tak tohle jsou 702, taky samozřejmě Missy, která tohle ten track produkovala, Missy Elliott. Tohle je jeden z remixů.

Edit. Je to tak. Říkala Janet, tohle je taková oldschoolová věc Jimmy Jam, který Louis produkovali. Titulní věc jeho alba 2001 All For You. To už je pozvánka samozřejmě na zítřejší Holiday Back in the Day speciál. Krásný poslech. Do 12. hodiny se mnou.

původně tato věc zazněla na jeho debutovém albu Unleash the Dragon, tohle je Cisco. Tohle je ovšem necenzurovaná verze společně s Foxy Brown na soundtracku, to je ten zamalovaný profesor Dvojka. Těžký průser ten film, to je neskutečný, to teda... To se Eddie mu zase něco povedlo tenkrát, no ale... Rozhodně je ten soundtrack daleko lepší než film, tak tohleto je ze tohoto soundtracku Tong Song. No a když jsem hrál před chvilkou Janet, já jsem si vzpomněl na jednu věc od Michaela, ale hlavně taky díky tomu filmu, který teď se nějak rozjel. On to udělal stejný člověk, který kdysi udělal tedy Bohemian Rhapsody. Je taky zajímavý, když jdete třeba do kina na nějaký film a jdete tam, že jo, s někým, navíc ještě s někým, koho třeba máte rádi, že jo, tak tam jdete a ten film jako vnímáte podle mě trošičku jinak, nebo já bych řekl, že docela dost jinak, než potom, když si to pustíte třeba doma, protože já jsem z toho filmu Bohemian Rhapsody byl nadšený v tom kině, jo, úplně dvakrát jsem na tom byl a mohl jsem se z toho podělat a vnímal jsem to asi jenom tak na půl, protože pak, když jsem si to po nějaký době pouštěl jako doma, tak jsem zjistil, že je to strašně jako pluser, teda, že tam jsou strašně divný místa, otravný místa, které prostě by tam vůbec nemuseli být. A já se tak jako bojím, že ten Michael bude něco ještě horšího, protože přece jenom kolem Michaela toho lítalo hodně těch afér a tak dále. Četl jsem nějaký recenze, to jsem si dal tu práci, že jsem teda něco vyhledal a ani jedna dobrá, ani jeden dobrý ten feedback na tenhle ten film, navíc tam právě bylo zmiňovaný, že hodně se tam právě vyhejbají těm ožehavým tématům. Nevím, jestli někdo z vás třeba už toho Michaela viděl, ale já teda osobně se toho docela dost bojím, protože mám Michaela hrozně rád a jako sere mě prostě, když dělají takovýhle filmy, které jsou úplně vlastně k ničemu. Tak, řekl jsem zprostý slovo. Omlouvám se. Tak, teď už je tady ten Michael, já jsem si vzpomněl na jednu věc, která se jmenuje Ghost. Superbý beat.

Charlie Puth, taky jsem vám představil jeho album. To je docela moje oblíbená věc, co mě to baví. No jinak moje posluchačka, a vlastně jo, možná to můžu říct, kámoška, proč by ne, telefonní kámoška hlavně, má veliký přehled o muzice, to už jsem říkal, Lucka z Varu mi píše, abych nedal na recenze, že to, že ten film je, že prej se líbí, že prej se líbí hodně. Já jsem se špatně vyjádřil, jsem nečet žádný jako recenze, jako že by někdo nějaký jako kritický recenze o nějakých chytrých kritiků, to ne. Já jsem se špatně vyjádřil, já jsem čet komentáře lidí, kteří už tedy na tom asi tedy rozhodně byli a nebyl tam ani jeden dobrý jako komentář, takže proto se toho bojím, protože si myslím, že mě to dost jako rozladí a dost mě to jako naštve, no uvidíme. Třeba ne, ale někdo tam dokonce psal, že je to právě slabý odvar Bohemian Rhapsody, tak jestli Bohemian Rhapsody stalo za hovno, tak tohle bude úplně totáles. No, tohle je Chris Breezy. To taky Leon Thomas. Zajímavý sound pecky. Fallen.

No, můj milý, já v mládí, to už jsem říkal několikrát, já nenáviděl kytary. Když někdy bylo takovýhle solo, tak pro mě to ztratilo úplně kouzlo, celá pecka. Ne vždycky, jo, ale většinou. A dneska mi to udělá radost. No, tak tohle to byly Chris Brown a Leon Thomas. Věc, která se jmenuje Fallin, to mě docela baví, zajímavý sound. No, teď už album stejnojmený jako zpěvačka. Zase jsem si vzpomněl později. Chtěl jsem vám tohle album představit dřív.

tak ještě do třetice všeho dobrýho, ještě k tomu filmu o Michaelovi. Kucka mi píše, že už ho viděla dvakrát a líbil se jí moc, no tak když to říkáš, Luci, tak... Tak v tom případě, to je jasný, no, tak mě to zajímá asi víc, uvidíme, kdy se k tomu dostanu. No každopádně my teď hrajeme Kehlani, její album. No chtěl jsem vám to album představit trošku dřív, tak takhle v závěru Holiday Edition. To neznamená, že by to bylo něco, že by to byl špatný album. Je pravda, že mě malinko mě zklamalo, to jo, ale

spolupracuje Usher. Should've never, to je dobrá věc, bych řekl.

Tak tohle byla Kelani, taky Usher, předposlední věc tohoto alba, kterou vám dneska nabídnu. Já si myslím, že velký vzor pro Kelani je Brandy, zpěvačka, kterou tady taky dost často hraju. Já vám ten duet nabídnu ve čtvrtečním speciálu Holiday Slow Jams, protože ještě jeden Slow Jams tohoto alba bych vám chtěl nabídnout dneska, ten je prostě lepší a stojí za to. Já posílám Lucce, protože vlastně Lucka mi napsala, i když psala o Michaelovi, tak jsem si díky ní vzpomněl na tohle album. Snad bych na to zase zapomněl, no, teď. Prostě to je to těžký. Nedělám si žádný pozvánky. No, tohle je Kelani, já to ještě vracím zpátky, abych nemluvil do zpěvu. Skvělá věc, líbí se nám oběma, to je jasný. Tak třeba se bude líbit i vám. Unlearn, Kelani.

Pustil jsem si jeho poslední album, tohle je Brent Fayaz. Za mě je to dost velká bolest, protože já mám prostě pocit, že ten člověk zpívá úplně jako neskutečně falešně. Asi si na tom jako zakládá, nebo prostě na tom staví ten svůj sound. Každopádně tohleta věc, to je jediná věc, která mě snad od něj teď baví, a to se jmenuje The Other Side. No, tak tohle byl Brent. A teď už He Won't, tato ukázka už taky nějakou dobu jsem neslyšel.

ale je to novinka o Omarion, ten zpěvák původně z B2K. Také vydal tuhle věc The One, zní to hodně staře, tak jak kdysi Neptunes a Pharrell produkovali. Jestli to udělali oni, hlavně Pharrell, tak to nevím, to jsem se nekoukal. Ale rozhodně docela pěkný sound té staré doby. No a tady už je závěrečná věc. Tady už je jasný Neptunes a Pharrellův produkt.

No tak dneska to hodně rychle uteklo, moji milí, a moc mě to bavilo, tak doufám, že i vás, jinak za chvilku Lukáš Kolíbal. Další živý vysílání polední meny, co si pro vás připravilo, spousty informací, muziky, vůní a chutí a tak dále. No to už se všechno dneska dá přenášet, o tom vám Lukáš určitě něco poví. Jinak mějte se krásně. A třeba zítra čus, zítra Holiday Back in the Days, nazdárek.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.
2: Čau.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 12 hodin.
7: Color Music Radio.
6: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
8: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
9: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
9: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
10: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
10: Se Zuzanou Maxa.
6: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz

Přede mnou, ok, Roxy a Chalituna, check the rhyme, takovýhle parádní freestyle, posloucháte v polední menu na Color Music Radio se vzpomínkou na skvělý koncert Chalituny minulý rok v rámci Boomboxu s jeho kapelou. Boží, to bylo naprosto. By the way, blíží se další Boombox, který bude už poslední neděli v květnu a představí hned dvě party z Ameriky, a to sice z Brooklynu dorazí Smith & Wesson a z Los Angeles dorazí Blue and Exile, což je rapper a producent, který vydali minulý týden výborný nový album, který už jsme zařadili do album týdne. A vy máte ještě jednu příležitost, a to sice ve středu od 20. hodiny si tuhle tu desku pustit, a rozhodně tak udělejte tady u nás na Koloru, protože ten jejich koncert bude naprosto famózní. Takže ať už máte rádi 90-kový klasik boom bap a la Smith & Wesson, anebo spíš novější rap, tak si rozhodně poslechněte Blue and Exile a doražte poslední květnovou neděli do Prahy na loď jménem Cargo Gallery. Teď v pátek v Praze vystoupil Redman, viděl jsem na jeho Instagramu nějaký docela nadšený videa toho, jak pozdravuje Prahu a jak si to tady užil, a zároveň v červnu dorazí do Prahy KRS-One, takže co teďka uděláme, je, že si dáme Redmana a KRS-One v jednom tracku. Tak stay tuned, držte si klobouky.

jménem Venku. Už skreču DJ Akka, zdravíme celý Ty nikdy label. By the way, zahlídnul jsem někde, že Restovský bude mít open air show před Crossem, tuším, že někdy v červnu. No a tohle už je zajímavý mashup reggae, dancehallu a hiphopu, týpe, který si říkám Black Hero. A v tomhle songu mu hostuje Jadan Blackamore, věc jménem Tough Times. Posloucháte Polední mini na Color Music Radio za podpory MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe. To znamená, když přijde Tough Time na cokoliv, co souvisí s Applem, tak doporučuji právě MacParts.cz, protože dali mi dohromady i věci, které byly solidně politý, rozlitý a tak dále. Tak MacParts.cz, zdravíme Jindru. A tohle je Black Hero a Blackamore.

Jesaja. Proto jazz, jeho novýho alba, v tomhletom songu, v tomhle singlu hostoval Damien Marley, song se jmenoval At We Feet, u našich nohou, s krásným zeleninovým videoklipem. Předtím to by the way byl taky Damien Marley, ale s Baby Chamem a se Stevenem Marleym. A když už teda Marleyovic a když už v úterý je vzpomínka na květnový povstání roku 1945, tak vybírám z alba Boba Marleyho Uprising, neboli povstání, věc, která popisovala tehdejší realitu, ale vlastně velmi nadčasová, možná i dnes. Poslouchejte pozorně, Real Situation, Bob Marley and the Wailers a

sakra nadčasový. Podívejte se na reálnou situaci. Jeden národ válčí proti druhýmu. Kde to všechno začalo a kde to všechno skončí? Tak jak mi to připadá, totální destrukce, jediné řešení a nikomu to nepomáhá a nikdo je nemůže zastavit. And no use, nobody can stop them now. Sakra nadčasový, ne? Bob Marley and the Wailers. Tak to v rámci té vzpomínky květnového povstání a zároveň v pondělí, nevím, kdo tohle to načasoval, ale v pondělí je Den Star Wars.

tak s přáním toho, aby jsme trošku se probudili v tom kolektivně, že vlastně války nikomu nepomáhají, možná tak spekulantům a zbrojařům a tak dál a moci pánům, ale že věřím toho, že 99% lidí na planetě, možná i mnohem více, 99,8 si přeje mír a stabilitu a pokud se nenechají zbláznit do nějakých magořin, tak tolerujou jeden druhýho. Tak s přáním míru pro naši nádhernou planetu. Znova vzpomínám na ty kosmonauty, ne, jak obletěli ten měsíc a jak ta věc, která jim došla jako první je, hele, my jsme tady všichni sakra propojení a je to velmi vzácný ekosystém, v kterém tady žijeme a který funguje a který si jednak těma válkama samozřejmě, ale je taky mnoha způsoby zbytečně devastujeme. Tolik Otec Fúra pro dnešní den a zároveň ale s připomínkou a přáním míru a toho, že ten mír začíná u nás samých. Že nemůžeme změnit nikoho zvenku, ale můžeme začít proměňovat sami sebe a začít vibrovat, rezonovat energii míru. A na to jsou nejrůznější techniky. Jedna z věcí je toho, že jsme si vědomí svého bytí, svých myšlenek, svých pocitů a neidentifikujeme se s nima. Tak jednak taková zajímavá knížka od nakladatelství Dharmagaya, který je partnerem tohoto pořadu, teď se mi to hodí do krámu, Zvídavá bdělost, příručka meditace vhledu, u kterého to celý začíná, vteřinku Rafi, 31 meditací pro každý den a tady otáčím na 15. den, prozkoumávejte a učte se z toho, jste bdělí. Ověřujte, zda jste bdělí a zda má uvědomování správný náhled. To znamená, jestli chápe, že všechno, co se děje, jsou přirozené procesy. Pokaždé, když sledujete jakoukoliv nepříjemnou emoci, prozkoumávejte ji do nejmenšího detailu a učte se z ní. Žádná náročná emoce nemůže zesílit, pokud ji důkladně pozorujete do nejmenšího detailu. Chtění, odpor a nevědomost pak nemohou pozvednout své hlavy. Objeví-li se hněv, chápejte ho jako přirozený proces, jako něco, co se jen děje. Neberte si na to hněv osobně, jenom ho pozorujte a zároveň chápejte, že to nejsem já, to není moje. Tímto způsobem můžete stát od hněvu stranou a nahlížet na něj jako na přirozený proces. Zbuďte v sobě hodně zájmu, abyste mohli hněv prozkoumávat a dozvědět se o něm co nejvíce. Chápejte hněv nikoli jako něco, co se mi děje, ale jako přirozený jev, který je společný celému lidstvu. Jak můžete pohlížet na hněv jako na váš, když jsou všechny emoce prožívány bez výjimky všemi lidmi, mají povahu dhamy. Jsou to přirozené principy a objekty. Tolik kratoučká ukázka z 15. meditace. Z těch 31, které jsou v knižce Zvídavá bdělost, jejímž autorem je barmský autor takového zajímavého jména, který kdo mi z vás napíše na lukas@radiocolor.cz, tak se dostává do slosování o tuhle knížku, anebo si ji můžete rovnou pořídit na dharmagaia.cz. A teď pozor, Hvězdné války a la Melbourne Ska Orchestra.

0: Přesně tak, Give a Peace a Chance.
1: Song, který můžete znát hlavně od Johna Lennona, tady v podání Louise Armstronga a jeho přátel.

Tak v návaznosti na to téma týdne, že jo, vzpomínka květnového povstání a konce války, nezačínejme žádný další. A distribuují do celé Evropy a tady v Čechách možná o nich nemáte ani ponětí, tak vřele doporučuji, mají to ve vybraných sítích. A ta název se píše RA2TV jako RAW. I to, rowito.cz jsou jejich stránky. Tak Ondro, díky, zdravím na Šumavu. A teďka zpěvačka, která se jmenuje Ayana Lee, kterou jsem objevil díky filmu Spike Leeho, Highest to Lowest, nejnovější film od Spike'a, který najdete na Apple TV a v kterém hraje Denzel Washington, majitele jednoho velkého hudebního impéria v New Yorku, kterýmu se to tak nějak jako začíná. Dneska hádat celý domeček z karet. A je to velmi zajímavé. Film.

a hodně v ideálním případě, protože pomocí pohybu sami sebe léčíme. Pohlaďte se svý nohy od palců až k hýždím, nosí nás. Tolik kalendář krásný paní a tady podtitul ještě nezapomeňte žít, radovat se a milovat. To byl otec Fura, Admirál Kolíbal a tady Ayana Lee a Polední meny.

0: Korektum, nekorektum, utrum zmetkum.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
5: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio.
6: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
7: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
8: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
4: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
5: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi SMS.
6: Náš přítel.
4: Ano, a my mu musíme pomoct.
5: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
4: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
6: To bychom se měli nechat očkovat.
4: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat. Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
7: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
6: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
7: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
6: Don Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
7: Počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte v svůj vzkaz po zaznění bubnu.
4: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující tam donesela done.
7: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. No, tomu nerozumím. Tak, půjdeme.
6: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, donesela done.
7: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: okna hned. okna@hned.cz Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn. Ciao.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Nastav lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy Pompice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především vycípení house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke stolu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu začne zdůře další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy Pompice do tvojí palice. Ram tady dá. Klonikonopí.cz, klonikonopí.cz, klonikonopí.cz. Takže už celé jistě pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus. A nezapomeň čekovat nové slevy na www.klonikonopí.cz.

český nejlepší indury. Jo, a jestli nevíš, jak obdarovat svého blízkého, koukni na nové přírodní RAV, čteno RO mastičky, který včetně mě potěší zcela jistě i tebe.

dvě palbičku amerických luhů a hájů, tentokrát Robert Hood aka Floorplan, Leasley The Master's Plane. LPčko dvojdeska se jmenuje Classics. Momentálně rok 2024, takže prakticky horuca novinka.

klonikonopy.cz, klonikonopy.cz, klonikonopy.cz. Takže už celý jistě pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak máte i na stránky partnera pořadu firmy Kloní konopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus. A nezapomeň čekovat nové slevy na www.klonikonopy.cz. Ram tada da.

Jasákovy Bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především vyskupině House, Techno, Breakbeat, Rap, Dubstep, Funk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jasákovy Bombice do tvojí palice.

Yeah!

Posloucháš Color. Posloucháš Color. Perfektná muzika. Hudba všech barev. Color Musicalio. Color Musicalio. Color Musicalio.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocnej a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Color. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak

Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
3: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
5: Haló, kdo volá? To jste vy, Don Celadon? Že si máme pustit zprávy? Dobrá.
6: Opakujeme. Včera byl za zvláštních a nevyjasněných okolností unesen majitel španělské koridy Juan Varlos při soukromé expedici za pralesními Indiány. Jak je známo, měl Juan Varlos zálibu v černé magii, která může být v pozadí celého únosu. Juan Varlos je menší postavy, je obézní a má pihu přes celý obličej. Byl unesen z hotelového pokoje na kraji pralesa a podle svědkyně naposledy na sobě neměl nic, kromě gumového ochranného návleku. Jakékoliv informace o hledaném Juanu Varlosovi
7: Varlos, náš přítel!
5: Ano, a my mu musíme pomoct.
6: Nebo sdělte na nejbližší služebnu venezuelské policie.
5: Don Celadon sem jede pro nás svým jeepem.
7: To bychom se měli nechat očkovat.
5: Ano, ale nejdřív se pojďme trochu kočkovat.
8: Don Celadone, už týden jezdíme jeepem po deštném pralese a nikde ani živáček. Máme vůbec dost benzínu.
9: Nebojte se, perverézy, jakože se Don Celadon jmenuju, benzínu máme dostatek. Teda na začátku jsme měli benzínu dostatek. Vemte si jen to nejnutnější a půjdeme dál pěšky. Proč si Doňo Mimoňo berete ty plesové šaty?
7: Říkal jste přece, že jenom to nejnutnější, ne?
9: Ticho, slyšíte to, co já? Slyšíte ty bubny? Jde to ze dvou stran, jako by si dva tábory odpovídali. To jsou tamtami. Juane perverézy, vyndejte tamtamový slovník. Poslechneme si, o čem se domlouvají. Tak, podíváme se, co říkají. Čau, vole. To je divné. A tady to znamená... Čau, lásko, už si to dostala? Ještě ne? Odpověď? Tvůj táta mě zabije. I sežere. To je nějaký soukromý hovor.
7: Don Celadone, poslouchejte, tam ten buben bubnuje a nikdo mu neodpovídá.
9: Ne, počkejte, přeložím to. Dobubnovali jste se do bubnové schránky. Bohužel nejsem doma. Jsem před domem a bubnuju. Nabubnujte svůj vzkaz po zaznění bubnu.
5: Zkuste přeložit tam ten divoce bubnující, tam, Don Celadone.
9: Počkejte, Juane perverézy. Tak, jdou k vám ti tři. Přejeme vám dobrou chuť. O tomu nerozumím, tak půjdeme.
7: Počkejte, já tomu rozumím. To jsme my, vědí o nás, chtějí nás sežrat, musíme se rozdělit. Já zůstanu tady s Juanem perverézem a vy půjdete do tábora zachránit Juana Varlose. Tak jděte, Don Celadone.
9: Vyndám si dalekohled. Odsud vidím pěkně do tábora. Tak teď ho mám jako na dlani. Chatrč, ohniště, ukulu Varlos. Pak vidím. A Hergot ten dalekohled ale přibližuje. Teď vidím úplně detailně nějakou zamračenou držku s kruhem v nose. Škoda, že až odendám ten dalekohled, bude ten domorodec tak malý a daleko. No, co se dá dělat? Tak... A Hergot, furt je tak blízko.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

Ahoj, tady je Romeo. Všem se vám chci omluvit, protože jsem byl 3 měsíce nemocný a bylo to opravdu hustý. Ale už jsem ready, steady, go. A těším se na Kolor. Na ranní show mezi 7 a 8 každý pondělí až pátek. Tak se mějte fajn.

0: koulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: A přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak zbytečný.

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v poretej.
1: Lidi jsou zvláštní, rádobě krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za na bázní se pak splázní.

0: Jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.

0: Letní veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elbow, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Pragway420.com.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev.
3: Check my bracelet.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Posloucháš Color?
0: Posloucháš Color.
1: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
3: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těšíme.

Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.